0: ale še víc toho mohli jim drinkat.
1: Ale je tady pěkně kezé.
2: Vettel Kraber se nejle máme ke stům.
0: Ono za kážero, co ono zelí osma.
1: Ja, na slíhe, smakli a slíhli.
2: Vettel Kraber se nejle máme ke stům.
0: Jenke mítke má, jaká macha drunka ze.
1: No, díky. Sich, jos, jos.
2: Vettel Kraber se nejle máme ke stům.
1: Kom, jír vy je jůr, fuše.
0: Ja, a vy kuk. Ja, voilà.
2: Vettel Kraber se nejle máme ke stům.
3: Witches.